0: Tačno je 9 časova na Balkanu,
1: 2 AM u Chicagu.
0: Slušate Dan bez reklama.